někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Luna, drž prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh,

Ahoj mi kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melody.
1: Telegram s adresou Svět.

stvrzuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v rádiu Melody.
1: Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písně

0: Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.
1: Check it out.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

dečije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.